Vlastne nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné a jedine tmu nikto neohne. Tma je jediné isté v tme. V tme, v tme, v tme sme jak sne, nie je dobré ani zlé, len to nejak je. Všetko je tu tekuté a premenné, jedine tmu nikto neohne a tma nič nepovie.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle studuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM s Galagerom.